Ajšitko dobre, havile vesela, pšeme, sovietiš Noačkam. Noačko je šest sapskih zakvadnih šulu budeskog okresa, svečahu šak na čeroši soboče, pši horcih temperaturach svoj šulski zastup, doromade koji na 140 abiceniku, sedom riadunach, na sapskih zakvadnih šulach, judce potek im prini raz došle, a nebude to hižo tak horco, ljube džeči, kaj sem preda hižo skrutka naspomniva, Ježa dženca so čujomne přijomnišo budže a natribne dešč smieso příroda potom dre dešč. Nic jenož dženca takle mal kusk, ale vod jucíši je punžel potom čím viace veselič. Vodňo zmijeme přichodnem tyženju takle temperatúre mes 25 a 26 stopnemi. A ještě vážna informácia za tých starších a väčších nuáčku a ich přijest do internáta Sapského gymnázia tu Budešine. Tutom bude dženca od 18 do 21 hodin a judce po vúčbe na podvýmaj so vodmi potom za nuvoch v obydliariu Zahajenska z Roma Čizna, na kotriš miu so tiež kúždy v občilič.

0: A když on stál před brigádou, no aj, on je byl krutý, dorazný, ale on je tež, když jsou potom v úpravě byli, no, tam je on s těmi holcami šosob učinil, se s nimi měril a tak. A tam je on opravdu jen pořádný člověcký bača, tým šulerem namakal, abo měl a šulere tež jemu.
1: Runje sme svišeli prinju Serbsku kulturnu brigadu pod návodom Achima Brankačka v narovaniu z leta 1958, jako by kôr hižo 5 letov naviedoval. Když tuto narovanie svišu, nebych si myslil zo spievatú šulský kôr modostných. Kvalita kôrového spievania je kytro vysoká, a runjež jeho ženie zeznal nesem, myslu si, zo je tuta kvalita za služba Achima Brankačka. To mi tež viac voním jako vumilská a dirigentská vosobina praj. Dokež bez viesti je krutosče, nie je taký nivo najskierie možné. Nímale cíl NDR-ský čas je von dirigent kora brigády byl a viacore generácie šulorov vumilsce vovlivoval. Za dorosčeného človeka je také kultúrne dživo, drude samozrozumlivé, za modostného pak dávno nic. Tuž byše Brankačk ve vistej mierie převožová. Převožová mies generáciami a mies staviznami tučasnošču a přichodom. A to so jemu hač to vysoké je staroby rádžeše. Ale junu má so šitko skončič.
0: Hač je si von to sam všitspil, to ja môžu ťažko prajč, ale začúval juju, to je on tež prajú, že on to začúva. No za tom starobno rozdiel, no za tom čaco väčšia, väčšia odveja, no. A tež tedy sú ižo modostní, naši byli a vundi bol vedirovej starobie, doby jen prajč, no. Aj. A potom ešte toch modoch tam mil, to jen začúva a vundzulev ešte tež.
1: Ale ač runieš je potom 1988 dirigentský kiešk brigády na přichodných dále dal, nie je vun zvisk ke kore, že nie cíle přetornil.
0: Po zmene, abo vetu tým zmenovým času, je Bogna Korenková mila jen čas brigádu. Ja viem, že on tam poradžoval, potom je bola celé krotko tiež Görlichová, ja on poradžoval. A poradžoval je on potom tiež Friedumana Böhmu v osobe ve Vúberku, abo ve zestave programa.

0: Čím dlje pak so z osobinu Achimom Brankačkom zabieraš, čím mienie hodži so za jeho opisanie jeničce zapšieče koruje navoda, abo dirigent, abo vúčer.
1: On je stavizne, on je takáž hudbu, no on je vúčmice písal. Kaž ten je napríklad Jule, no direktne tute sapske stavizne, ktoré sú sa užúvali v vúčbe, to je on najprv jemu do převrota písal, a potom je on po převrote 92-93 na moju prosbu i také dokumentácie hromadže zestaječ za 1-12-letník za kurs, dokáž je so cukovne vážne vúčby je so zmenilo. A v sapštine mu nesmo mali dokumenty niče zhromadžené, no sapske dokumenty, ktoré sú vážne. A to je on potom tuto vúčmicu za 1-12-letník spísal.
0: To pak je jenož jeden příklad, když dalše vúčbnice nastachu na jeho iniciativu a z jeho piera. A tyž ve serbským kulturnom archívie nadenžeš skoro 100 zapiskov pod jeho mienom.
1: Abo napríklad, tyž na tých veľkých staviznách, no to si pomozli, no to je nedivo Serbského instituta. To nie sú stavizne Serbov, to je výšpové instituče. A jo, je ze Serbského Achim Rankačk. No, on je nimo svoje hudby, nimo toch korov. Je on ešte jule na hudbnicách džival, takým vedomostne sobu džival.
0: Tu iš mieli hišče v opisu ani auto a vedomostne sobu dživačer dodač. K jeho najznačišim publicistickým dživam slušam je zdrujim biografia Bjarnata Krauca. Je to hoberský naval na narokach. To nemôžeš celé sam zmištruvač, za to trebaš čvovesku a dušinu podpieru. A tu je dostal od svojej manželskeje Moniky.
1: Jeho žena je mu krbet svobodne držala. A ona je jeho tiež ponúvala, alebo ja viem sa dopomínať, když sú všelaké opomnenské dny boli, no, hej. To on prišiel druhé mej na probu toho a toho máme mu opomínať, potakým dobom za toho a toho jen spiel nás učovať, alebo nekajký program nás učovať. To pa nie je od neho prišlo, ale od nie je. Ona je mila, tu sa obskupratu kúvevuje. To by še všetci ja.

0: Achim Brankač kieso čas svojeho živenia vo tu serbsku vec, vo serbske vumiostvo a kultúru, vo sebe pak vo dále dáče serbske duše na příchodné generácie starav. Na jeho iniciatívu staj so napríklad studentský kór, kajštež na jeho ideju centrálny kór domoviny, pozdíši kór Budešin založivoj. Štopak je vun ve příchodných generáciách vopravdže zaostajú?
1: Ja si myslím, tun zahorenosť a tun ľubosť serbskému spieve, serbskej kultúre, serbstvu docela. Also to je bolo šon ešte štešie vun zaostajú, ešte štešie dále tak v tých brigádnikách alebo potom studentách, tešie vun studentský kór napríklad potom založil, no aj štešie vun tam dále dal. Also to sme ja česvičená za to. Zo je to, to, što ješ dále skutkuje.
0: Štopak vun ve kujždem z nás v osobinsce zavostají, abo snano samotýž nic, nech se kujžde, kýž je ve nekajkej mere z ním činič mil, samotmoví. Jasné je, išče dženca čerpaja serbsce viedomostnice a staví znárjo kurový dirigenča a vúčerio z toho, što ješ je Achim Brankačk za čas svojho živenia stvoril abo nastajil. A runie to je snano mała ironia ve sebi. Muž, kýž je so čas živenia o to pracoval, zo so dopomnenky druhých nezabudú a na příchodné generácie dále dáža, zaostají sam v obširné zaostajenstvo a myslenie.

0: Der Staatssekretär im Außenministerium, Chester Bowles, hat heute im amerikanischen Presseclub hier in Washington über seine zweiwöchige Reise in Asien und Afrika Bericht erstattet und hat dabei besonders über die Eindrücke gesprochen, die er von den Staatsmännern in einer Reihe dieser Nationen in Asien und Afrika in Bezug auf die Krise um Berlin gewonnen hat. Auf die Krise, die sich in diesen letzten Tagen durch die widerrechtliche Abriegelung von Ost-Berlin durch die Kommunisten so gefährlich verschärft hat.
1: Tak, když jsem já klebil píša po leta, to žádnou roli v mojom živinu neograva. Z naší familie nejo nicht na podvěr, co šel, tož nejsme tam žádné zvízky měli. Vzpomínám se, ano, až naš na nás ulicoval, a to je musel nikak tam zvízku stojaš, až on raz byl v Berlínu a já potom tež šel přes Brandenburgské rota a já potom šel až na tu Dobyšarskou zajlu tam ten veliký súb dojš. A to je bylo tak daleko, až on na koncu potom nie došel a zase slik a on zase domů jel. A to danas nie byl ten podvěrce tak atraktivný. Za těch kenstů měli familiu na podvěrce, to celé hnace v Ugli, dáse vy.
2: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Der Graben ist etwa einen halben Meter tief und einen halben Meter breit. Und auf der anderen Seite des Brandenburger Tors stehen etwa 30 LKWs, die hier die Mannschaften herangebracht haben. Das sind etwa schätzungsweise 50 Uniformierte, die hier das Brandenburger Tor bewachen. Wenn ich einen Blick die Ebertstraße hinunterwerfe, ich darf den Bürgersteig nicht betreten, denn er gehört schon zum Osten, dann sehe ich, wie etwa 200, 250 Meter entfernt vom Brandenburger Tor gleichfalls eine Schneise durch die Straße gebohrt wird. Die Polizisten von drüben in ihrer Arbeitskleidung, die Ostpolizisten, die Ostfeuerwehr, sie blicken hier rüber, ja, sie lächeln sogar dabei, wie sie den Pressluftbohrer in die Erde bohren, und einer schaute mich an und es war in seinem Gesicht zu lesen, ja, höre nur das Geräusch, ich mache es extra für dich, damit du es auch auf deinen Tonband bekommst.
3: Som byl 3 leta starý a s tým se stajením nic nezviezujem. Obraze ja znajom jano z dokumentárnych filmov. Za ľuži mojej generácie Múria jo býva nepovalný fakt. Lichota, drogovania nejo dalo, ale ja som svoje možnosti veto namakal. Ja som studíroval v Praze.
4: Ja se direktne nedopomínam, dokoláž som to byla přemoda. Ale v 60-tych letach jo byl celý Berlín ešte taká vysebná zóna. To viem se spomneš, dokoláž som raz ako gele sobu ve auše do Berlínia jeva. A to sú museli ty dorosčone svoje upokaze pokazaš při zajezdže do mesta. To jo bylo ako při granice. To som se živala tekde ako gele. A pen pysži ve šuli sme teke o tom diskutirovali vo stajaniu Múrie. A gwone argument jo tekde byl vytvandorovanie veľgin dere kvalificirovanoch lúži na 5 jacor.
5: Berlínska Múria jo byla za mňo jano granica, nieco normálnego, dokoláž som s nejú vetrosva. No ja, te lúže sú byli popšaujem všetcej rozkojone, dokoláž veni nie sú mogali te svejšpne ogledat hyš a togodla nekotare by rád tam něco kúpili, abo raz gledaš, dajo tam něco nového, abo to smakali s drugimi svejšpnemi, ale ja nesom mewa tam familiu, meja familia jo bydliva ve podsečnem tronje.

0: Ich denk dabei manchmal an dich ganz lieb, an den Betrieb, in dem ich nicht mehr bin, und an die Straße mit der Ecke, wo es so zieht. Ich weiß, zu Hause sitzt in weichen Stühlen. Ich gönn's euch, manchmal abends seid ihr müd, dass ihr am Morgen dann in Ruhe und dem Frieden in euren Tag geht, der von hier kommt, wo es so zieht.
1: Pšido se zajča jo naš veliki sin, den Thomas, den jo v Balinju studoval. Den jo južo v pastorel lažo, a tam jo Jan, ten še tam s njim bydlil, jo. Den jo přišel a kone, Tomáš, staj, tam neco jo, tam su dneska jednogo zašilili. To je cesta tam a sem, a on je kone, mensch, da je mi jo cuhodnik, to spáš. A potom jo on doch sobo šel, a oni su potom net od prednich su nikotara byli, kenč tam do zapada.
2: Ja mam wesebne dożywienie ze sypnieniem murie. Januarie żywiesz naszos tu, żywiesz a wesom żasecom dostał jadnu raznu możność na stypendium wot DAAD, to jo Deutsche Akademischer Austauschdienst. Wenni gasu zachopili gledasz na DDR ako Ukraj, a su usypali stipendia za wiedobnostnikow z DDR. Mej szef jo ten raz groni Leibner, malcnie nieco spisajšo a dostanjošo šancu. Ja nie som do toho veril, ale januárie jo to tak daleko bylo. Potom som cevý cas prevršenia pobyl na univerzitoma Göttingenu a Kölnie. Kúže žen som sebe kúpil kopicu Zasnikov a se Jano žíval, co se doma čoj.
1: A potom se vodin tam přišli a celé moje auto přišel, hej, přišel by od drüben. A potom jsem na klar. A potom se oni se s nimi celou noc tam okolo ganjali a všechno pokazali. A zvečer já on zazvonil, v šuli zazvonil, já doma, že nesom telefon měl, víš tu, od čo já nem toho odopříšel. Já jsem říkal, ne, dra, se to glup, kjál.
2: 9. novembra sme sejželi viaco kjarcmie, televízor jo byl zašaltovaný a sme vyželi, co se stane Barlinju. Naraz som ja byl ten veliký Ryšar tam ako jadnučký osi v blízkosti. Kúždy jo mě gratuloval, onož ja nic nesom cínil. Také to bylo. Jo, napravdu. Tam ve Rožku je vysal ten televízor a my sme tam pivo, pili a všechno, jo, a naraz, co je tam los, jo, also, čas na věc.
3: A kdyra jsme pěntiky se s naším trabijom do Pětěcornego Barlinja se dojeli na tak poměňony vítaňský penes, begrüßungsgeld, státa BRD za nás pěcajčnach. A ze žincajčného gledania jo to byl veliký motor za pěcajčnu industriu. A ještě větší motor jo však pen byla ta penesná reforma na prvný juli živěžaset a se věte přizamknění DDR 6. oktobera.
4: No to byl zajímavý čas a s naštěm měsíce na konci leta živěša 80 až prvně tři, s kterým měsíce leta živěš, zase co byli napřádu měsíce lichotnosti. Žeš jen mohl lichotný groníš, což si myslil a nikak to bylo dobro začuše, což pak jo se potom při jdoucích letech zase zebralo. To nie je tak, až sú sa všetné žečenia spolnili.
3: To sypnenie múrie je občinia svoj možnosť drogovania pecevém svieše, to je bylo v Egindérie. Pen som sviet opeznáva, ale teke toko cúzego suseda a som ale teke už o toko drogovala. Som byla dlí teke v druhých krajach, tak až jo, to je obokašenie na kúžde pát bylo a to je bylo riedne. A te živinské obstojnosti sú sa vysepne spíredal vaním DDR ku BAD zminili. Ofensívne napríklad Budešin přes leta jo se ufajnoval a jo vrdoval pšaue bergarské miesto. Ale ja som teke skupiva svojo živo.
5: Die Sicherung des Friedens am 13. August 1961. Unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands hatten die Werktätigen der DDR die Grundlagen des Aufbaus des Sozialismus geschaffen und waren nun dabei, den sozialistischen Produktionsverhältnissen endgültig zum Siege zu verhelfen.
2: Som to widzeł jako wielką szansę. Za mnie ja to weznamieniło, aż som mogał swoje kontakty na polu fizyki rozszerzać do całego świata. Mimo tego, aż se musi przeszać partaju. Som mogał swoje śledzenia przewiać wet Moskwy a Katowic albo San Francisco, Tokio a Peking. To mnie wiele, wiele dało, aż som mogał namakać przyjaciołów na całym świecie. To żynca zase inac ugleda, ja, na każdy pad. Ale w tym czasu, w tych ostatnich 30 latach, ja to wegen dobra szansa była.
3: Subtilnie ja się nieco zmieniło, na przykład ta pozycja DDR-skie żeńskie, ja się masywnie przeszkodziła. A aż są myta stawnie jeszcze w wiele nisze za samskie żywo, albo aż się stawizny jano z pytiaconej perspektywy ulicują, to jest taka subtilna zmiana.
6: Wir sprechen immer, meine Freunde, von der Wiedervereinigung. Sollen wir nicht lieber sagen zur Befreiung des Ostens?
1: Jo, naja, also ja mogu ninta schuzi hisch, dass du im Gschirr se ogledasch. Wir sind potom net w Februar živi žasec do Bibli stajili, tam žasi ja maja schota bedliwa, a na ogled byli sme tam. Ja som si vjastili, aber nicht so si vjastili, naja, ale tak extravagant ne wetze tekenis mit am Akali.
3: Abo su vestali same, de obstojnosti, na przykład za Serbo, den ja majo až do žincajšnego pšavo kulturnije a kupanske autonomije. A Serbe sú v menšine, v všakých krémiach, to je tak vestavo. Tam sa nie nič zmenilo.
7: Also za starých ľuží si myslím, že byl veľkým rednie, dokola ste sú vetresli v jadnej nímskej a mejesta ježi napríklad te kševej pšetsej jano jaden kraj a tej se veľkým vjaselivej. Ale politicky musím gronič des jednošenie jo byl všemalsne. Dokuláž te pšaua napríklad za te žinske sú byli ho v DDR lepšie ako v petjacornej a si myslím za to musíme hyšti žinca živaš my vejovame zase za naše pšaue.
8: Die Imperialisten wollten die DDR, ein Bollwerk des Friedens, überfallen und die Uhren der Geschichte zurückdrehen.
5: Das durfte niemals geschehen.
8: Der Frieden war in Gefahr.
5: Er musste gerettet werden.
9: Datum 13. August 1961.